0: Rádijská mríža Rádio Ena. Robert Roškár kod Disko Krogla u knižnici.
1: Na Rádiu Ena.